0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.

0: Odpočíváš s Rádiem B.
1: Denna rajo de amchamme. Di thastong pikanga yot pathoret.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Odpočíváš s rádiem B.

tempo vai ser possível? Se esse for um cenário plausível?

راديو ب

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

tady všem naservírovali, že nesmíš ustoupit ani uhnout z cesty na obzor. Kdybychom byli opravdoví swaggeři hardkorovýho typu, tak bychom tady vám všem vyrili díru do hlavy, že správnej máš styl, takže bešim tažne, jen tra.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Yeah.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hoď se do klidu. S rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných $81.4 milionů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Yeah, dip check, the Fantasia.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
5: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z oblasti gastronomie vám přinášíme novinku o nejtenčí čokoládě světa. Tuto delikatesu vytvořila japonská cukrářka Mate a čokoláda je neuvěřitelně tenká, pouhých 0,03 mm, tedy asi 30 mikrometrů, což je umění samo o sobě. Toto sladké umělecké dílo si zaslouží uznání. Krásný den vám přeje Rádio B. A teď zpátky k
4: Talkshow, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Rádiu B.
1: Posloucháte Sebestřed na Rádiu Bčko a my si teď dáme houseovou pohodindu od Hercules and Love Affair, track s názvem Rise Me Up. Právě teď. Krásný den, přátelé.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. O největší železniční zakázku ve středních Čechách mají zájem dva dopravci, České dráhy a RegioJet. Vítěz bude 30 let provozovat moderní elektrické vlaky. Cenové nabídky se liší o skoro 20 miliard. Ondřej Prokop, předseda pražského ANO, zapomněl uvést ve svém majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Politik, který usiluje o post pražského primátora, je do přehledu doplnil až po konfrontaci novináři. Premiér Andrej Babiš, šéf ANO, bude od Prokopa žádat vysvětlení této situace. Kauza okolo filmu Sbormistr dospěla k závěru, když soud ve 2023 schválil dohodu o smíru mezi žalující a žalovanou stranou. Česká televize, koproducent filmu, potvrdila, že k uzavření celé záležitosti došlo v pondělí. Radek Konečný z jejího tiskového odboru sdělil tuto informaci veřejnosti ve středu. Nedávná tragédie v Pardubicích, kde nezletilý chlapec napadl svou spolužačku, znovu otevřela otázku bezpečnosti škol. Od prosince 2023, kdy v Praze při střelbě zemřelo 14 lidí, se podle odborníků situace zlepšila. Školy však stále bojují s nedostatkem financí na potřebná opatření. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu, Bitknot, kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaší oblíbené
2: Radio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: is knocking at your door.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
2: Posloucháš Rovný beat na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Zpomal s náma. Na B. It's all so pointless. It is. And I find that

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest 7 let vězení pro 52-letou ženu ze Zlínska, která v opilosti napadla svého manžela dřevěným toporem. Incident se stal v květnu, kdy žena třemi údery málem usmrtila o 5 let staršího muže, který přežil jen díky včasné lékařské pomoci a šťastné shodě okolností. Žena se odvolala proti původnímu rozsudku, ale ten byl nyní potvrzen. Český hydrometeorologický ústav varuje před abnormálně vysokými teplotami, které zasáhnou Česko o víkendu. Příliv teplého vzduchu postupně narůstá od chladnějšího začátku týdne. Posluchači by si měli dávat pozor na přehřátí a dodržovat pitný režim. Loni před volbami sliboval Tomio Okamura ze SPD snížení státního dluhu, ale v 2024 narazil plán ministryně financí Aleny Schillerové na odpor v koalici. Motoristé předložili harmonogram pro vyrovnaný rozpočet do 4 let. Koaliční partneři nesouhlasí s dalším výrazným schodkem navrženým Schillerovou, což komplikuje rozpočtová jednání. Pokud se chystáte na pražské letiště Václava Havla, naplánujte si cestu s velkým předstihem nebo využijte městskou hromadnou dopravu. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky, která propojuje dálnici Z7 na Kladensko s Pražským okruhem a přivaděčem na letiště, se tvoří dlouhé kolony. Práce potrvají až do října 2024 a mohou způsobit i dvouhodinová zpoždění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Libaye, libaye, gura ingiten.

0: nej jsem jen tata, jsem mi oče. Ulovil jsem slovinku, tu není o čem. Oče, co obejme, když některá plače. Oče, co sám pláče, když vidí se dva na háče.
1: Víte, jak by se jmenovala past, kdyby to byli profíci? Ha? Propast, motherfuck.
0: Nej

Maria B, tu je pána. Hlasuj prosím Maria B, posuň mě tak do další. www.radiob.cz

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest 7 let vězení pro 52-letou ženu ze Zlínska, která v opilosti napadla svého manžela dřevěným toporem. Incident se stal v květnu, kdy žena třemi údery málem usmrtila o 5 let staršího muže, který přežil jen díky včasné lékařské pomoci a šťastné shodě okolností. Žena se odvolala proti původnímu rozsudku, ale ten byl nyní potvrzen. Český hydrometeorologický ústav varuje před abnormálně vysokými teplotami, které zasáhnou Česko o víkendu. Příliv teplého vzduchu postupně narůstá od chladnějšího začátku týdne. Posluchači by si měli dávat pozor na přehřátí a dodržovat pitný režim. Loni před volbami sliboval Tomio Okamura ze SPD snížení státního dluhu, ale v 2024 narazil plán ministryně financí Aleny Schillerové na odpor v koalici. Motoristé předložili harmonogram pro vyrovnaný rozpočet do 4 let. Koaliční partneři nesouhlasí s dalším výrazným schodkem navrženým Schillerovou, což komplikuje rozpočtová jednání. Pokud se chystáte na pražské letiště Václava Havla, naplánujte si cestu s velkým předstihem nebo využijte městskou hromadnou dopravu. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky, která propojuje dálnici Z7 na Kladensko s Pražským okruhem a přivaděčem na letiště, se tvoří dlouhé kolony. Práce potrvají až do října 2024 a mohou způsobit i dvouhodinová zpoždění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České softbalistky na mistrovství světa triumfovaly nad Kubu 8-0. Díky čemuž si výrazně zlepšili náladu a upevnili pozici v tabulce. Zápas skončil již v páté směně rozdílem, což ukazuje na vynikající formu našeho týmu. Češky se chystají na další souboj s Itálií, který se uskuteční ve středu v 19 hodin. K situaci v karvinském fotbale se přidala další komplikace, když trenér Marek Jarolím zamířil do polské Gdyně na dvouletou misi. Karvinská loď, rozkývaná korupční aférou, nyní více připomíná Titanic než Spartak. Jarolímova nová štace navazuje na strategickou dohodu s pražskou Sláví, což dodává situaci lehký podton českého fotbalového románu. Erling Haaland, norský fotbalový šutér, zahájil své premiérové mistrovství světa 2 góly proti Iráku a pomohl k výhře 4-1. Norové se po 28 letech vrátili na světovou scénu a Haaland s 25 lety na krku se stal symbolem nového začátku. Nyní jej a jeho tým čekají dvoudenní zasloužené volno od trenéra Solbakkena, než se opět vydají za dalším cílem. Hervé Renard nahradil Sabriho Lamoučiho na pozici trenéra tuniské reprezentace bez váhání. Tento francouzský trenér povede svou třetí zemi na mistrovství světa. Předchozí zkušenosti na světové scéně z něj dělají ideálního kandidáta pro 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Starý dobrý hity na Béčku.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Liberci na Vítězné ulici byla dokončena rekonstrukce a ve středu zmizela všechna dopravní omezení. Tento projekt stál město přibližně 75 milionů korun. Nyní je ulice opět plně průjezdná pro veškerou dopravu. Premiér Andrej Babiš z ANO navrhl změny zákonů týkajících se kratomu, pojmenované Lex Kratom. Tyto změny zahrnují zvýšení věkové hranice prodeje z 18 na 21 let a zákaz online prodeje. Zavedla by se také spotřební daň a kratom by byl přeřazen do základní sazby DPH. Veřejnoprávní média, včetně České televize a rozhlasu, vstupují do jednodenní výstražné stávky, jak oznámili zástupci zaměstnanců před budovou rozhlasu. Změny ve vysílání pocítí diváci na většině kanálů, ale programy pro děti zůstanou nedotčené, aby se nejmenší posluchači nestali obětí střetu. Stávka probíhá v pondělí 22. června a upozorňuje na problémy, kterým zaměstnanci čelí. Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest 7 let vězení pro 52-letou ženu ze Zlínska, která v opilosti napadla svého manžela dřevěným toporem. Incident se stal v květnu, kdy žena třemi údery málem usmrtila o 5 let staršího muže, který přežil jen díky včasné lékařské pomoci a šťastné shodě okolností. Žena se odvolala proti původnímu rozsudku, ale ten byl nyní potvrzen. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České softbalistky na mistrovství světa triumfovaly nad Kubu 8-0, díky čemuž si výrazně zlepšili náladu a upevnili pozici v tabulce. Zápas skončil již v páté směně rozdílem, což ukazuje na vynikající formu našeho týmu. Češky se chystají na další souboj s Itálií, který se uskuteční ve středu v 19 hodin. K situaci v karvinském fotbale se přidala další komplikace, když trenér Marek Jarolím zamířil do polské Gdyně na dvouletou misi. Karvinská loď, rozkývaná korupční aférou, nyní více připomíná Titanic než Spartak. Jarolímova nová štace navazuje na strategickou dohodu s pražskou Sláví, což dodává situaci lehký podton českého fotbalového románu. Erling Haaland, norský fotbalový šutér, zahájil své premiérové mistrovství světa 2 góly proti Iráku a pomohl k výhře 4-1. Norové se po 28 letech vrátili na světovou scénu a Haaland s 25 lety na krku se stal symbolem nového začátku. Nyní jej a jeho tým čekají dvoudenní zasloužené volno od trenéra Solbakkena, než se opět vydají za dalším cílem. Hervé Renard nahradil Sabriho Lamoučiho na pozici trenéra tuniské reprezentace bez váhání. Tento francouzský trenér povede svou třetí zemi na mistrovství světa. Předchozí zkušenosti na světové scéně z něj dělají ideálního kandidáta pro 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Zarepuj si s námi. Na beč.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z oblasti gastronomie vám přinášíme novinku o nejtenčí čokoládě světa. Tuto delikatesu vytvořila japonská cukrářka Mate a čokoláda je neuvěřitelně tenká, pouhých 0,03 mm, tedy asi 30 mikrometrů, což je umění samo o sobě. Toto sladké umělecké dílo si zaslouží uznání. Krásný den vám přeje Rádio B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Big Beat na Bčku. To může.

Milá včeličko, chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Liberci na Vítězné ulici byla dokončena rekonstrukce a ve středu zmizela všechna dopravní omezení. Tento projekt stál město přibližně 75 milionů korun. Nyní je ulice opět plně průjezdná pro veškerou dopravu. Premiér Andrej Babiš z ANO navrhl změny zákonů týkajících se kratomu, pojmenované Lex Kratom. Tyto změny zahrnují zvýšení věkové hranice prodeje z 18 na 21 let a zákaz online prodeje. Zavedla by se také spotřební daň a kratom by byl přeřazen do základní sazby DPH. Veřejnoprávní média, včetně České televize a rozhlasu, vstupují do jednodenní výstražné stávky, jak oznámili zástupci zaměstnanců před budovou rozhlasu. Změny ve vysílání pocítí diváci na většině kanálů, ale programy pro děti zůstanou nedotčené, aby se nejmenší posluchači nestali obětí střetu. Stávka probíhá v pondělí 22. června a upozorňuje na problémy, kterým zaměstnanci čelí. Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest 7 let vězení pro 52-letou ženu ze Zlínska, která v opilosti napadla svého manžela dřevěným toporem. Incident se stal v květnu, kdy žena třemi údery málem usmrtila o 5 let staršího muže, který přežil jen díky včasné lékařské pomoci a šťastné shodě okolností. Žena se odvolala proti původnímu rozsudku, ale ten byl nyní potvrzen. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
2: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pustíme vaší oblíbené.
2: Posloucháš Zlomený beaty na B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České softbalistky na mistrovství světa triumfovaly nad Kubu 8-0, díky čemuž si výrazně zlepšili náladu a upevnili pozici v tabulce. Zápas skončil již v páté směně rozdílem, což ukazuje na vynikající formu našeho týmu. Češky se chystají na další souboj s Itálií, který se uskuteční ve středu v 19 hodin. K situaci v karvinském fotbale se přidala další komplikace, když trenér Marek Jarolím zamířil do polské Gdyně na dvouletou misi. Karvinská loď, rozkývaná korupční aférou, nyní více připomíná Titanic než Spartak. Jarolímova nová štace navazuje na strategickou dohodu s pražskou Sláví, což dodává situaci lehký podton českého fotbalového románu. Erling Haaland, norský fotbalový šutér, zahájil své premiérové mistrovství světa 2 góly proti Iráku a pomohl k výhře 4-1. Norové se po 28 letech vrátili na světovou scénu a Haaland s 25 lety na krku se stal symbolem nového začátku. Nyní jej a jeho tým čekají dvoudenní zasloužené volno od trenéra Solbakkena, než se opět vydají za dalším cílem. Hervé Renard nahradil Sabriho Lamoučiho na pozici trenéra tuniské reprezentace bez váhání. Tento francouzský trenér povede svou třetí zemi na mistrovství světa. Předchozí zkušenosti na světové scéně z něj dělají ideálního kandidáta pro 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Radio B.

0: Pohodička s reggae na Bčku.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky. Tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Liberci na Vítězné ulici byla dokončena rekonstrukce a ve středu zmizela všechna dopravní omezení. Tento projekt stál město přibližně 75 milionů korun. Nyní je ulice opět plně průjezdná pro veškerou dopravu. Premiér Andrej Babiš z ANO navrhl změny zákonů týkajících se kratomu, pojmenované Lex Kratom. Tyto změny zahrnují zvýšení věkové hranice prodeje z 18 na 21 let a zákaz online prodeje. Zavedla by se také spotřební daň a kratom by byl přeřazen do základní sazby DPH. Veřejnoprávní média, včetně České televize a rozhlasu, vstupují do jednodenní výstražné stávky, jak oznámili zástupci zaměstnanců před budovou rozhlasu. Změny ve vysílání pocítí diváci na většině kanálů, ale programy pro děti zůstanou nedotčené, aby se nejmenší posluchači nestali obětí střetu. Stávka probíhá v pondělí 22. června a upozorňuje na problémy, kterým zaměstnanci čelí. Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest 7 let vězení pro 52-letou ženu ze Zlínska, která v opilosti napadla svého manžela dřevěným toporem. Incident se stal v květnu, kdy žena třemi údery málem usmrtila o 5 let staršího muže, který přežil jen díky včasné lékařské pomoci a šťastné shodě okolností. Žena se odvolala proti původnímu rozsudku, ale ten byl nyní potvrzen. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
2: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných $81.4 milionů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České softbalistky na mistrovství světa triumfovaly nad Kubu 8-0, díky čemuž si výrazně zlepšili náladu a upevnili pozici v tabulce. Zápas skončil již v páté směně rozdílem, což ukazuje na vynikající formu našeho týmu. Češky se chystají na další souboj s Itálií, který se uskuteční ve středu v 19 hodin. K situaci v karvinském fotbale se přidala další komplikace, když trenér Marek Jarolím zamířil do polské Gdyně na dvouletou misi. Karvinská loď, rozkývaná korupční aférou, nyní více připomíná Titanic než Spartak. Jarolímova nová štace navazuje na strategickou dohodu s pražskou Sláví, což dodává situaci lehký podton českého fotbalového románu. Erling Haaland, norský fotbalový šutér, zahájil své premiérové mistrovství světa 2 góly proti Iráku a pomohl k výhře 4-1. Norové se po 28 letech vrátili na světovou scénu a Haaland s 25 lety na krku se stal symbolem nového začátku. Nyní jej a jeho tým čekají dvoudenní zasloužené volno od trenéra Solbakkena, než se opět vydají za dalším cílem. Hervé Renard nahradil Sabriho Lamoučiho na pozici trenéra tuniské reprezentace bez váhání. Tento francouzský trenér povede svou třetí zemi na mistrovství světa. Předchozí zkušenosti na světové scéně z něj dělají ideálního kandidáta pro 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš rovný beaty na B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbení.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České softbalistky na mistrovství světa triumfovaly nad Kubu 8-0, díky čemuž si výrazně zlepšili náladu a upevnili pozici v tabulce. Zápas skončil již v páté směně rozdílem, což ukazuje na vynikající formu našeho týmu. Češky se chystají na další souboj s Itálií, který se uskuteční ve středu v 19 hodin. K situaci v karvinském fotbale se přidala další komplikace, když trenér Marek Jarolím zamířil do polské Gdyně na dvouletou misi. Karvinská loď, rozkývaná korupční aférou, nyní více připomíná Titanic než Spartak. Jarolímova nová štace navazuje na strategickou dohodu s pražskou Sláví, což dodává situaci lehký podton českého fotbalového románu. Erling Haaland, norský fotbalový šutér, zahájil své premiérové mistrovství světa 2 góly proti Iráku a pomohl k výhře 4-1. Norové se po 28 letech vrátili na světovou scénu a Haaland s 25 lety na krku se stal symbolem nového začátku. Nyní jej a jeho tým čekají dvoudenní zasloužené volno od trenéra Solbakkena, než se opět vydají za dalším cílem. Hervé Renard nahradil Sabriho Lamoučiho na pozici trenéra tuniské reprezentace bez váhání. Tento francouzský trenér povede svou třetí zemi na mistrovství světa. Předchozí zkušenosti na světové scéně z něj dělají ideálního kandidáta pro 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Tak, dobrý večer, přátelé. Dobrý večer, z Roudnice nad Labem, horká kaše, Mirek Fibiger, teď jsem chtěl říct u telefonu, ale jsem v rádiu online a je tu metalovej pořad, horká kaše, středa večer. Na úvod to byli slavný Motorhead z desky March or Die, rok 1991, titulní skladba Stand. A hnedka v závěsu je následujou jejich kamarádi, britští kolegové Venom, který za měsíc vydávají novou platňu. Black Metal, jak vyšité, je a jejich single novej se jmenuje Kick It Out of Hell, go!

skvělý Venom dohráli z jejich nový desky, co vychází v těchto dnech. A my se přesuneme do Čech a dáme si českou Exorcisfobii, která taky v těchto dnech vydala desku novou. Naprosto skvělá kopie Vojvod, jejich nový single se jmenuje Cold. Asi je to hodně studený. Go!

Tak, dospíštěla Exorcisfobia a podle mě jediný zástupci z Čech thrash metalu, který v roce 2026 stojí za to, vydávají desku Neurosis Unbound. Asi takhle nějak přibližně se to jmenuje. Zůstaneme v Čechách, protože na mě vykoukala taková příšernost, taková zvěř, asi nějaký náctiletý metalisti. Přišel mi dost vtipný název Aparát. Aparat a písnička Hladomor, tak jako prostě týnažeři, dobrý,

to byl Hadama od kapely Aparát z Čech, malí kluci. Přesuneme se z nějaký vesnice, asi od kluků do Prahy. Holky do Egony, slavná kapela už pražská, dneska složená ze samých holek. Vystupovali před slavnýma Scorpions a já pustím jejich single Annie.

Holky z Prahy, Dragony a jejich Annie, myslím, že velmi povedená skladba. Přesunem se teď do Ameriky, a protože před týdnem tuším zemřel bývalý kytarista Manoveru Ross the Boss. Už před dvouma týdnama jsem pouštěl pecku, kde zásadní rukou zasáhl do té skladby. Tak pustíme dneska ještě jednu, je to z živáku z Detroitu z roku 1987. Omluvte zvukovou kvalitu, ale je to lepší než vyleštěný zvuk z desky.

To byly Manowar a zesnulý Ross the Boss, dej mu pánu věčnou slávu, geniální kytarista. Celtic Frost už jste v mém pořadu párkrát slyšeli a uslyšíte ho i tentokrát. Into Crypts of Race, geniální video z 80. let, geniální píseň z 80. let.

stále posloucháte Rádio B, rovnice nad hlavou, nad Labem. Mirek Fiviger a jeho horká kaše, heavy metalový pořad na Rádiu B. Tak to byly Celtic Frost a my si pustíme z Velké Británie taková docela nová kapela, jmenou se Castle Rat. Asi hradní krysy bych tušil, nebo něco takového. Red. Ano. Ještě, že mám chytrého kolegu. A teď jsem úplně mě rozhodil, zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. Jejich nový single Siren. Ta kapela vystupuje v takových středověkých hábitech, je to pro milovníky Conana a podobných dobrodružných příběhů. Viděl jsem koncert, běhá tam polonahá zpěvačka s mečem, mládějí se tam mečema, taková středověká záležitost, takže dobrou chuť.

Tak, to byla pecka od kapely Castle Red, single Sirene, středověká záležitost. A my si dáme teď trošku hardcore. Mí oblíbenci Propane mají nový single March of the Titans. Já to s tou angličtinou příliš neovládám, ale hardcore je jako bitch, go.

To byly Propane z New Yorku a my si trošku zatrešujeme s kapelou Artillery. Single se jmenuje Made in Hell a je úplně čerstvý, takže trash metal.

Takže kapela Artillery a single Made in Hell. Před měsícem oslavilo John Bon Jovi 94. narozeniny a přímo z domova důchodců mi poslal novou písničku. Jmenuje se to Červený, bílý a džerzový. Tak já vám to pustím.

Tak to byl John Bon Jovi. Jiříně Bohdalový je taky teď 95 a tam je neposlala ani poplatku z oslavy. Takže John Bon Jovi dobrý. Kapela Metal Church vydala v poslední době velkou platňu. Zajímavostí je, že tam hraje na baskytaru Dave Ellefson ze slavného Megadeth. Takže single Brainwash Game.

Tak jsme si v metalovém kostelu vymili mozky v překladu, nezlobte se, popřelu jsem to jenom přeložil. A úplně nakonec se s vámi rozloučím kapelou The Warning, Karosene, oficiální single. O té kapele vím úplný H, vlastně nic, prostě vůbec nic a doufám, že mi to dohraje až do konce horký kaše. Když tak to nějak nastavím, já nevím, mlíkem nebo mokou, ne, teď nevím. Takže se s váma loučím, horká kaše, Rádio B, Rovnice nad Labem. Čau.

Geto Jakobsen, no jasne, ja som MC Marky. Poslucháte Black Eintop, poslucháte Rádio B. A to znamená pouze jednu jedinou věc, že dalších 120 minut bude patřit černý hudbě. Jak se daří? Já doufám, že...

budeme hrát všechno, jak jste na to zvyklí, a ten, kdo mě nezná, ten mě brzo pozná. Funky, soul, jazz, rock and roll, hip hop, new jazz. The funk soul brada, rock, the funk soul brada, rock, the funk soul brada. Jak mě slyšíte, lidičky? Já doufám, že jo. Vysíláme živě a pak v pravidelných opakováních a bude to dobrý, bude to cool, bude to bezva.

A jako hned na začátku přicházíme s funkovou záležitostí. Lucius Blue Note Carter, tak pojďme na to, pěkně volme doprava, protože dobrá hudba se vysílá vždy pěkně na max. Tak pojďme na to, krásný dobrý den, večer či ráno, je nám dáno, Black Eye Top, ahoj!

Padá, wow, rozjíždíme to ve funky stylu. Ha, posloucháte nejlepší rádio na celém světě a tohle to je opravdu ulítlá show. Roztančíme města, vesnice a ring. Přichází Mr. Swing a skvělá záležitost s filmu Swing Kids. So sing, sing, sing. Takže pěkně si vohákněte sáčka, nasaďte ty správné boty a pojďte vyrazit do 30. let. Sing, sing, sing, jak říkám, tohle to je dobrá věc, jako vždycky. Tak pojďme na to. Oh, swing time!

Clap the clap. Oh, sing. Ladies and gentlemen. Je to teraz pás, je to gól. Na řadě je Mr. Rock'n'Roll. Je to prima legrace a žijou taneční krátce. My tady na rádiu B máme stále Vánoce a to jsou hezký svátky. Big Joe Louis and the Big Town Playboys. Wow.

Wow, no tak něco vám povím, tohle to Red and Blue nebo Rock and Roll a předtím to byl Mr. Swing a je jedno, jestli to Count Basie nebo Miller Glenn. Přichází na řadu partička, která bude rapovat, jmenuje se Wu-Tang Clan, ale pozor, samplíčku na Jimiho Hendrixe, to znamená, že je to stále Černý kotel. Doufám, že se to líbí, 14. minuta za náma a my servírujeme ty nejlepší věci. Voleme na max. Yeah, yeah, I don't live today. Wu-Tang Clan.

Wow, takže jdeme dál. Rap jak má být, žádná chyba od Method Man a Ghostface Killa. Jsem jak ve vodě ryba a křikám yes, mám chuť na pořádný new jazz. Dáváme si šestou záležitost, jako vždy, budeme opět trošičku jazzovat, protože ten náš program přesně o tom je. Vzal jsem černý hrnec a narval jsem to barevnou černou muzikou. Wow, posloucháte Black Eyed Top a já jsem MC Mark. Hit me!

jo, pěkně se tady jazzuje, tak co lidičky, jazz. Dnes cake less, trocha dancu tančíme, raz, dva, tři, my jsme bratři, pěkně, to všem na tři. Přichází 90. léta, let me show you. Takže si dáme trošičku tanečního šílencí 90. let. Ano, přesně taková hudba patří do našeho kotle. Ho-ho. Posloucháte nás, máte nás rádi a my vás taky. A já jsem rozhodně s váma rád. Budu pro vás hrát. Tak pojďme na to. K-Class. K-K-K-Class. Let me show you.

Juha, nade mnou je duha. Serviruju pochoutky od MCho Marka Dobrůdky. Posílám vám vibrace, no tak pište mi. Posílejte lajky. Na řadě je král popu Jackson Mikey. A tohle ta pecka vyšla. Posílejte lajky. Na řadě je král popu Jackson Mikey. A tohle ta pecka vyšla na albu Dangerous. Takže si dáme

Ej, no tak jo, dobrá záležitost, já tady tančím a šílím a je mi vedro. Říkám Pedro, vypiju větro a roztančím sál, máme party černý bál. Teď nám tady Mikey hrál, popu král a jako víno v sudu zrál. Pokračujeme dál, přichází Jesse Roger se singlem One Monkey Don't Stop No Show. To znamená, že jsme se posunuli do 80. let. Ještě stále trošičku syntetizátorů, přesně jak to v těch letech bylo. A tak to patří do našeho Eintopfu, je 30. minuta. První poloviny našeho pořadu. A doufám, že se vám to líbí, protože já si to ohromně

No jo, tak tohle to mám vážně rád, mám rád tohleto rádio. Ať je léto, zima, hromnice, vysíláme živě z Roudnice, kotel plný černý hudby, co plněla vždy dobrý kluby, hudba jak droga crack. Další pecka, tak to je od The Inversions, Mr. Mac, to znamená, že ještě stále zůstáváme v 80. letech. Wow, a trošičku jazzíčku nebo jazz funky, kdo není funky, tak prostě funky není a nemá tady co dělat. Vemte svoje repráky, dejte je pěkně do oken a vosolte to, ukažte svým sousedům, zač je toho loket. Tak jo, pojďme na to.

Mekna Radio Bad, co to tady hrajou, teď to zní jak z malýho pitabalu, hoho, po muzice jdu jak po medu medvěd, a už je tady rok 1979, přesně tak, takže serveru další záležitost a přichází Mr. Gonzalez, People's Party, to znamená ještě jednou nohou v osmdesátkách, ale už nám tam najíždějí ty sedmdesátky, takže pořádný afra na hlavě a široký kalhoty hlavně do zvonu, tak pojďme na to. Přichází skoro pětiminutová záležitost a už jsme tady na konci 70. let. Mr. Gonzalez, People's Party!

jasně, stále jste na příjmu a posloucháte Radio B a něco ti povím, s náma nejsi old, ale stále young. Ať je funk, funky, co dělá z lidí janky? Kroutíme hlavou a tleskáme na druhou, nudní lidi s náma nepůjdou, ať je si trochu crazy. Buď rád, že jsi a přichází fantastická čtyřka, zdá se, že ještě stále přichází 70. léta. Oho, takže období, kdy byly velký káry, nosily se afra, vůbec barevné věci, mluvím k věci, stále funky, já jsem MC Marky.

Parapamau, Fantastic Four, Bring Your Own Funk. Já vám něco povím, jedu jako tank. Vypadáš vážně skvěle, přeju ti to vřele. Oh, you just look so good. Ať si holka nebo kluk, no jasně. Posel si další věcičky, ještě stále ze 70. let. Stále posloucháte nejlepší rádio na celém světě, Radio B, a já vám do uší posílám další pecku. Ještě stále v rytmu 70. let, Magnum Force. A za chvíli tady máme 60. léta, hudba Geta, slunce.

lidičky, servíruju samý hity. Žádná hovaděna, že za náma je pomalu první polovina. Živé show, ať to jede jo, mám prima flow. Ať padaj trakaře nebo snow, sníh, ha, miluju smích. Protože jsem pan ho ho ho. Každé je funky, který poslouchá Black Eindhoff Radio B. Kdo to ví, že pokračujeme dál? Family Affair, zdá se, že nám začíná pěkně basička bublat. To znamená, že za rohem jsou 60. léta, hudba Geta a i vy jste funky, Family Affair.

SB, All Family Affair. Ha! Dobrý hudbě, dobrý drink. Zazní soul, jazz, taky swing. Paří Just Dance, Dr. Inc. A jedeme dál, dámy a pánové, jedeme dál. Druhá polovina našeho programu právě odstartovala. A zdá se, že jsou tady 60. léta. No jo, tak moc děkujeme tyhletý partičce, jedeme dál. I can't get satisfied. Páni, jde tady o spokojenost. Já teda rozhodně spokojený jsem, protože hrajeme to nejlepší a servírujeme vám věcičky. Žádný kecičky, jedeme dál. A... takže si dáme zase trošičku nu jazzu, ale 60. léta. I can't get satisfied.

Taky máte pocit, že hrajeme věci nenormální, hrajeme věci instrumentální, jsou tady šedesátky, věci řízlý jazzem, snad měl jsem se stát knězem, tak to fakt nevím, pokračujeme dál, přichází Mr. Lee Morgan a další šedesátová záležitost, opět ve stylu jazz, wow.

tohleto období vážně miluju a stále slyším si blázen, kolik je ti let. Je to jedno, když hraje Black Cat, černá čičina, to ona je toho příčina, když rádio ladím a že prej někomu vadím, no tak to jsem já, MC Mareček, pěkný dáreček, bílej muž s černým srdcem, co hudbu do vás valí, haha. Tak pojďme na to dál, tohle to byl skvělej Lee Morgan a já vám pouštím další záležitost, jak jsem prozadil Black Cat, černá kočka, hoho, na plípecky. A soul.

No tak co tomu říkáte? Černá kočka, stále to balím, holky už nebalím a už tolik nekalím. Postačí music a minerálka, v TV běží prima kriminálka a míří přímo k vám. Stále v rytmu 60. let, Euro, cinema, kino, hoho, nalej mi dobrý limo a pojďte vařit. Wow. Pěkně to najíždí a to mám rád. Máme tady 16. minutu druhé poloviny Black Eyed Peas a stále jste ready.

Sparta. Hele, hele, hele, jedeme na plný pecky. Není ještě konec. Brzo zazní další Rockets. Rock and rock and roll, Rockets. Ty si kámo pěkný borec. Posloucháš Rádio B. Posíláme to do celého světa. Doufám, že se ti to líbí. Jo. Tak tohle to byla skvělá partička. Euro Cinema. Půjdeme dál, jak už jsem slíbil, že brzo přijde rock and roll, tak ještě ne. Dáme si ještě takový malý přechod. Co na to? Kinny, Backstreet Lost. Yeah, hit me. Tohle jsou ještě stále 60. léta, ale brzo přijdou 50. Prima hrátky, Radio B.

Wow, funky, funky, jedeme stále dál, ať hodí, kdo je bez viny, tak tohle to byla skvělá Mrs. Skinny, oho, pokračujeme stále dál a doufám, že se bavíte, že se moc nedávíte, wait a minute, počkáme si minutku, až nebo pojedeme dál, ne, už se pomalu, ale jistě blížíme k rock and roll music, haha, tak jedeme dál, co mi na to?

Tere, no tak co slyšíte to tam? No jasně, mistr... No tak co slyšíte to tam? No jasně, Mr. Rock and Roll je tady a já už bych pomal...

rock, rock, rock, everybody! Hrajme rock and roll ve stylu Bill Haley, a jeho kapela Komety, a to nebyly žádný lopaty. Dámy a pánové, máme tady posledních 25 minut a od rock and roll už je to krůček dalšímu swingovému nářezu Los Mambo Jumbo. Pojďte to ještě rozjet, máte ještě šanci, volme na max, pojďte na to!

tak tomu říkám prima nářez. A u mikrofonu je stále MC Marka a pořád. Black Eyed Top, dáme si ještě trošičku jazzíčku, co vy na to? Dneska je to hodně instrumentální, někdy je to takový, někdy je to makový, ale stále je to ve stylu Black Music, Charles R. Landon, The Mighty Burner.

Páni, dneska ten Black Eyed Top Fiale hodně, hodně černý, je totiž hodně o jazzový muzice a to mám rád. Koukám tady na naše hodiny a něco mi říká, že máme ještě 20 minut, 20 minut našeho úžasného programu. Dáme si ještě nějaký přechod a slibuju, že ještě dneska se bude rapovat. Tančíme všude, stále se bavíte, já teda rozhodně jo. Aha. The Mighty Show, Stompers and the Lance Ferguson, Shaft in Africa. To je takovej ten velký světadíl.

tak co tomu říkáte, co je černějšího než Black Eyed Peas? A od Mike'u se hlásí opět šílenec, který vám posílá další věc. Slíbil jsem, že přidáme trochu mluveného slova. Dobrá je doba, klepety klep. A přichází Mr. Rap, ale trošičku řízlej. Nebude to úplně čistá záležitost, ta přidáš později. Máme tady ještě 15 minut Black Eyed Peas.

Beautiful Life, krásné je žít, když můžeme tančit a dobrý víno pít, jo. Jak jsem slíbil, začíná se tady rapovat a pokračujeme dál. A když je rap, když já teda aspoň mluvím o rapu, tak mluvím o nejlepší době 90. let. Máme tady poslední 12 minut a vy jste stále s vámi. A vy s náma, no prostě se skvěle doplňujeme. Tak pojďte si ještě trošičku zajumpovat. Přichází Real Hip Hop Music na Radio B.

Go, go, go, jump around, jo, starý hypec, naučí tě skákat, nebudej se flákat, skvělej beat, rhyme a taky hlas, další track přichází Mr. Nas, oh yeah, co pak to bude? Ať rozduní bas, zas v rytmu blues, co má velký plus a není hnus, aha, takže máme tady další skvělou míchačku. Bluesovej základ a Mr. Nas má skvělej hlas. Aha, po roce 1994 se nám ten hip-hop trošičku změnil, trošičku zbrzdil, ale stále vznikaly skvělý věci a to je jedna z nich. No jasně, blues, máme tady posledních 7 minut, takže si to pěkně užijem, co mi na to? Stále volume na max, stále dobrá nálada, žádná závada. Za

Dneska pěkně užili, tohle to byl skvělý pán Nas ve skvělým bluesovým základu. Hoho. Zazvonil zvonec a Black Eyed Peasu je pomalu konec. Dámy a pánové, díky, že jste to se mnou dneska vydrželi. Posloucháte živou show, u mikrofonu se hlásí MC Marky, ten, co má rád ty bobátky. A klidně si řekněte, že jsem blázen, nebo snad buzik, ale mě je to úplně jedno, protože já miluju black music. Díky moc, za 14 dní na shledanou.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

11 hodin na Rádiu B. Something up in the sky has me wondering why.

Dimmi ancora solo una parola.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

me say something to these two.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.